0: čekáme noci. Zas máme dobrý pocit.
1: Vždy zloba není láska, i když

je to kruh souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Rádio Regina Stret.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdy.

0: Rádio Regina.
1: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl,

0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je dlhoročný redaktor a moderátor rozhlasu Viktor Oravec. Viktor, ako mladý človek si bol zdatný a všestranný športovec. Tebe nebol cudzí šprint, disk, oštep, skok do diaľky, 10 boj a samozrejme najmä beh. Ako dorastenec si bol rekordérom Slovenska v behu na 60 metrov, však dosiahol si vtedy čas 7,2 sekundy, to je pekný výkon.
1: Ale to bolo merané ručnými stopami.
0: No dobré, no tak...
1: tak sa to zaznamenalo v análoch a v tabuľkách atletických výkonov.
0: Tak, a keď som už zabrdol do toho športu, spomínaš si, ako si sa stretol a nahral rozhovor s Emilom a Danou za Topkovcami?
1: A nie jeden. Maroš, navštívil som ich v ich domčeku, ich dome v Pražskej Troje, tuším dvakrát, nahrával som s nimi. Bolo to čosi nezabudnutelné. Samozrejme, to, že Zátopek nebol iba bežec, športovec, ale aj veľký človek. Uznával ho celý svet, chodil na besedy a na rôzne slávnostné stretnutia, ho volali po celom svete, do Brazílie, do Ameriky, do Japonska, ja neviem kde všade. Nuž a ako bežec dosiahol čosi také, čo sa už pred ním ani doteraz po ňom nikomu nepodarilo. Stal sa v Helsinkách v 52. roku na olympijských hrách trojnásobným olympijským víťazom behu na 5, na 10 kilometrov v maratóne a jeho manželka Dana Zátopková zvíťazila vtedy v hode oštepom, čiže manželský pár získal vtedy 4 zlaté medaily, čo bol, ale ešte aj je stále rekord. A už keď hovoríme o tom oštepe, potom v 60. roku na olympiáde v Ríme získala striebornú medailu a keď som bol u nich, pozrel som sa tam do kúta, bol tam zmeták s rúčkou a ona mi hovorí, no čo tak na to pozeráte? To je ten oštep, ktorým som hodila v Ríme.
0: Medailu.
1: Medailu získala. A čo bolo veľmi zaujímavé, u tejto manželskej dvojice, že oni sa narodili presne v jeden deň, jeden mesiac, jeden rok.
0: Zaujímavé.
1: A nezabudli ju pripomenúť, teda, že sú rovesníci narodení v jednom dni a jednom roku a jednom mesiaci aj v rozhovore so mnou.
0: My si teraz pustíme úryvok z toho rozhovoru so Zátopkovcami.
1: Áno. Narodili ste sa obaja v jednom dni, mesiaci a roku. Mala táto skutočnosť vplyv na vaše zblíženie, na vaše zoznámenie, na vaše priateľstvo?
2: No spíš to přineslo komplikace. My sme tomu napřed nechteli věřit, když sme se seznámili, ale pak vždycky, když sme žádali o občanský průkaz, o jakékoliv toto potvrzení, tak naraz to nebylo hotové. Je, vy to máte špatně. Buď to vy jste napsal narození vaší paní, nebo Dana napsala vaše narození, tak jsme musíme počkat, až jak se to vybaví. No a tak, když jsme řekli, ne, to je správné, my jsme oba stejně narození. Je, opravdu, tak ne, no, rozruch a údiv, tak na tom by nic nebylo. Ale zvláštní je, že my podle stejného narození máme i stejný horoskop, ale nám to nikdy oběma nepasuje. Někdy mi to pasuje, když je to něco pěkného a někdy říkám, tak to je pro tebe, Dano. Tak ty si máš dát pozor, aby tě někdo neoblafnul.
3: No ale stejně,
1: a čo povie paní Dana na toto?
3: Já bych k tomu chtěla říct akorát to, že Emil je stejně starší o 4 hodiny, protože jeho maminka, když jsme se všetci sešli na našej svatbě, jí to moc nebylo vhod, že teda jsme stejně starší, protože mužský má být starší, aby jaksi bylo potvrzeno jeho prvenství a hlavní úloha v rodině. No a maminka byla z toho trošku taková nesvá a když jsme byli všichni na svatbě, tak hlasitě, aby to všichni slyšeli, tak se ptala, kdy já jsem se narodila, v kolik hodin. A naša mamka říkala, v 7 hodin ráno. A paní Zátopková, maminka Zátopková říkala, já tož to je Emilek starší o hodně, ten se narodil brzo po půlnoci. Takže asi tak o 4 hodiny je starší a tím mu potvrdila prvenství v naší rodině.

0: senzitívne, takže tam je veľmi dôležité to, ako, aký ten pacient má tie symptómy.
1: Janka, opäť sa vám prihováram. Ste mamou dvoch detí a máte takéto ochorenie, ktoré vlastne obmedzuje pohybové aktivity. Ako zvládate rodinu a vôbec starostlivosť o tie malé deti?
2: Ano, jako to byla jako velká téma, samozřejmě už u té diagnózy. Člověk má hodně takových otázek v sobě, vlastně jestli, jak to bude s prací, že si člověk vydrží v té práci, jak dlouho, jestli se bude moct starat o svoje děti, jak dlouho, jak to vezme okolí a tak dál. Ale já mám teda štěstí v tom, že mám fantastického manžela, mám skvělou rodinu, kteří mi pomáhají, takže nejsem na to sama a opravdu musím říct, že se jako na ně hodně spolehám a jako funguje to. Takže jako já nějaké problémy nemám a po těch 5 letech, po této diagnóze musím říct, že se cítím relativně dobře. Já nemám nějaké velké problémy, které by mě nějak omezovaly, takže jakože zatím je to fajn a zatím se o tu rodinu dokážu postarat tak jako předtím.
1: Vzpomenuli jste pomoc a takovou soudržnost v té rodině. Pani docentka Košucká, vy prichádzate do kontaktu s tými pacientmi, poznáte aj ich príbehy. Asi to nie je taká samozrejmosť, ako hovorí Janka. Tá súdržnosť v rodine a tá pomoc, pochopenie toho stavu.
0: Tak je to určite ťažké. Je to ťažké pre pacienta, je to rovnako, ak nie viac ťažké pre príbuzných. Takže ako z mojej skúsenosti u nás v centre, ako myslím si, že naozaj drvivá väčšina pacientov a pacientiek nachádza tú podporu v rodine, takže ja teda musím povedať, aj keď samozrejme neplatí to úplne pre každého.
1: A to ste ma príjemne prekvapili teraz, čo ste povedali, pretože táto skúsenosť nie je pri všetkých závažných ochoreniach.
0: Ja by som povedala, že my sa snažíme naozaj vyslovene aktívne pozývať aj do ambulancie, aj na tie kontroly príbuzných, aby boli teda súčasťou toho manažmentu aj tých rozhodnutí. Takže myslím si, že to trochu pomáha, aj teda snažíme sa poskytovať, aj keď by sa dalo viac, nejakú psychologickú podporu, alebo naozaj vyrovnať sa s tým ochorením aj pre pacienta, aj príbuzných, to nie je určite jednoduché.
1: Janka Zubčáková, aké vy máte skúsenosti s okolím, s cudzými ľuďmi? Povedzme, ako tam v úvode dnešnej relácie spomínala tá pani, že často sa zastaví aj na prechode prechodcov, nie je schopná sa pohnúť. Ja sama mám skúsenosť, že som tu mala 2 pacientky s Parkinsonovou chorobou, z toho jedna nebola schopná prekročiť prach tohto štúdia, lebo v úvodzovkách zamrzla, stuhla. Až keď si dala prípravok, tak to dokázala. Iné je tu, kde viem, o čo ide, a iné, povedzme, na tej ceste, kde schodia auta a ľudia proste nevedia, prečo ten človek zastal. Aká je vaša skúsenosť?
2: Tak ja musím říct, že tá skúsenosť je veľmi pozitívna. Jako ty lidi, oni tu empatii mají. Jo? To není, že teďka ta společnost neví, co to je, tak nám teďka nikdo nepomůže. Já z mojí vlastní zkušenosti a lidi, co mám kolem sebe, což je hodně parkinsoniků, vím, že jako ty lidi nám pomoc chcou a jakože většinou se to děje. Hej? Ale bylo by fajn, kdyby vlastně jsme o té Parkinsonově chorobě mluvili víc, aby to nebylo pořád takové stigma, aby lidi třeba věděli, co to je, aby věděli, že třeba by to mohla být teda Parkinsonova choroba, že teda ten člověk, jak říkáte, nebo jak se říká, někteří můžou vypadat, že jsou třeba opilí, i to se stane. Ale že kdyby třeba věděli, tak by to bylo jako ještě lepší, ale nestřetla jsem se třeba s nějakým, jako, nějakou velkou nevraživostí nebo vůbec nějakým nepochopením. Právě naopak.
1: Vy ste založili aj občianske združenie Pro Parkinson.sk. No. Robíte pre pacientov podcasty a teda aj pre rodiny pacientov. Venujete sa osvete. Mm-hmm. Vás to naplňa takým pocitom, že robíte niečo v prospech tých ľudí?
2: Áno, určite. Pretože to je niečo, co mi posúva dopředu. Myslím si, že to je velmi důležité, protože je tam hodně věcí, které jako Parkinson pro sebe může udělat. A jak jste se už bavili o tom, že třeba já mám to štěstí, že mám prostě kolem sebe skvělé lidi, tak někteří to štěstí nemají. Jako je opravdu hodně lidí kolem mě, kteří jsou na to sami. A je to velmi důležité, aby byli součástí jako nějaké komunity, protože aby věděli, co můžou dělat pro